noch als Flasche sterbt. Doch das ist nicht sehr gut. Instrumental, das reicht. Na na na na na na na na na na na. Oh yeah, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Yeah yeah, instrumental. Instrumental.